0: Pojďme se na příběh tohoto architekta evropské integrace podívat zblízka. Světlo světa spatřil 5. ledna 1876 v Kolíně nad Rýnem. Narodil se do rodiny, která žila ve skromných poměrech, byla však protchnuta katolickou vírou a pracovitostí. Jeho politická kariéra odstartovala v okamžiku, kdy se oženil s Emou Vejerovou. Ta totiž pocházela z bohaté rodiny, která byla v Kolíně velmi vážená. 3 roky po svatbě se Adenauer stal nepostradatelným pomocníkem strýce své ženy, kolínského primátora Maxe Wallrafa. Jeho kariérní úspěchy však zastínily tragické události v osobním životě. Manželka Emma zemřela v roce 1916 a zůstaly po ní 3 děti. Sám byl poté vážně zraněn při dopravní nehodě a musel strávit několik měsíců v nemocnici. Navzdory ranám osudu jeho politický vzestup pokračoval. Poté, co se v roce 1917 primátor Wallraf přesunul jako nově jmenovaný ministr vnitra do Berlína, byl Adenauer jednomyslně zvolen jeho nástupcem. Stal se tak nejmladším primátorem v Prusku, které zaujímalo větší část tehdejšího Německa. V roce 1919 se znovu oženil a vzal si Auguste Cincerovou. Narodilo se jim 5 dětí, z nichž jedno zemřelo pár dní po porodu. Adenauer se stal jedním z nejvýraznějších předních politiků v Německu. Kvůli svým republikánským ideálům a federalistickým a křesťanským hodnotám se však stal neoblíbeným u těch, kteří se stavili proti Výmarské republice, jak se režim v Německu před nástupem Hitlera nazýval. Jeho odpůrci se rekrutovali z širokého spektra, sahajícího od komunistů až po nacisty. Když se v roce 1933 dostal k moci Hitler, odmítl Adenauer požadavek nacistů na vyzdobení svého města hákovými kříži. Kvůli tomu byl okamžitě odvolán z funkce primátora a z města vypovězen. V srpnu 1944 ho zatkli nacisté. Podařilo se mu sice utéct, ale v září ho znovu dopadlo gestapo a uvěznili ho v Brauweileru. Jednalo se o nechvalně proslulou věznici nedaleko Kolína. Tady drželi a mučili řadu politických vězňů. Po neúspěšném atentátu na Hitlera v červenci 1944 nacisté Adenauera obvinili z nepřátelství vůči říši. Z Brauweileru ho však v listopadu téhož roku propustili. Po skončení války našeho hrdinu postihla další osobní tragédie. Jeho druhá žena zemřela v březnu 1948. V politické aréně se mu ale začalo opět dařit. V září 1948 byl zvolen předsedou parlamentní rady, což byla instituce pověřená vypracováním nové ústavy Spolkové republiky Německo, takzvaného základního zákona. Své úsilí vložil do utváření Křesťanské demokratické unie, známé pod zkratkou CDU. Pod křídly této strany se měli sjednotit všichni Němci z řad protestantů a katolíků. V roce 1949 se Adenauer stal prvním kancléřem Spolkové republiky Německo. Tehdy mu bylo již 73 let a byl nejstarším kancléřem v německých dějinách. Navzdory pokročilému věku ale zůstal ve funkci plných 14 let. V tomto období se plně soustředil na to, aby se z Německa stala stabilní demokracie a hrůzy z doby nacismu se tak již nemohly opakovat. Pod vedením kancléře Adenauera našlo západní Německo společnou řeč se svými sousedy a stalo se členem takových organizací, jako je Rada Evropy, NATO nebo Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci. Energicky se také zasazoval o vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli. To se zrodilo 9. května 1950 vyhlášením Schumanovy deklarace. Stál i za smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství, podepsanou v roce 1957. Přínosy těchto ujednání zdůraznil v projevu, který v červnu 1966 přednesl před širokým publikem ve francouzských Métách.
1: Pokud se nám podaří vybudovat takovou organizaci, díky níž budou Francouzi moci sledovat, co se děje při výrobě oceli a těžbě uhlí v Německu, a pokud naopak Němci budou moci vidět, co dělají ve Francii, pak bude tato oboustranná kontrola tím nejlepším nástrojem, jak vést politiku založenou na důvěře.
0: Parketou Konráda Adenauera byla ovšem zahraniční politika. Vycházel ze své zkušenosti z druhé světové války a proto byl pevně přesvědčen o tom, že jediná cesta k trvalému míru a stabilitě v Evropě vede přes jednotu. V roce 1963 Francie a Německo podepsali Elizejskou smlouvu, známou také jako smlouva o přátelství. Po takřka 100 letech vzájemné nevraživosti to byl významný milník vedoucí k usmíření obou zemí. V této smlouvě se odrážela Adenauerova politická strategie a vize toho, jakou roli mělo Německo v Evropě. Adenauer prosazoval jednotu Evropy s vervou a byl jedním z hlavních protagonistů francouzsko-německého sblížení. Jeho vlastní země se naproti tomu v poválečném období potýkala s vnitřními rozpory. Co hůř, v roce 1961 byla vztyčena berlínská zeď. A to jen pár týdnů před volbami do Bundestagu, tehdejšího západoněmeckého parlamentu. Politické okolnosti, které stavbu zdi doprovázely, mu ale nezabránily v tom, aby v čele koalice CDU-CSU spolu se stranou FDP tyto volby vyhrál již po čtvrté v řadě. Odsloužil si polovinu svého mandátu a jak bylo předem sjednáno, z funkce v roce 1963 odstoupil. O 3 roky později, ve věku 90 let, také opustil funkci předsedy své domovské strany CDU. Tím se jeho politická kariéra završila. Konrad Adenauer, kterému se německy přezdívalo Der Alte, neboli Starouš, z tohoto světa odešel 19. dubna 1967. Bylo mu 91 let. Po celém světě se mu dostalo uznání jako politikovi, kterému Němci vděčí za svobodu, prosperitu a bezpečí. Neméně výrazně rovněž ovlivnil utváření Evropy, jak ji známe dnes. Walter Hallstein, první předseda Evropského hospodářského společenství, Adenauerův odkaz pro Evropu shrnul takto.
1: V každé politice je tolik síly, kolik je v ní naděje. A v evropské politice je naděje velmi mnoho. Za to vděčíme hlavně tomuto muži. A proto se skláníme před jeho myšlenkovým a politickým odkazem.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Seit einigen Jahren sind die EU und ihre Mitgliedstaaten immer wieder von wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen betroffen. Das heißt, Drittstaaten üben wirtschaftlichen Druck aus, um politische Ziele zu erreichen, etwa mit Handelsbeschränkungen, Boykotten oder auch Diskriminierung durch Behörden. Diese Zwangsmaßnahmen werden für die EU zu einem immer größeren Problem, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Da sie aber normalerweise informell und verdeckt erfolgen, kann die Welthandelsorganisation meist nichts dagegen tun. Und bis vor kurzem verfügte die EU auch über kein Rechtsinstrument, mit dem sie sich hätte wehren können. Was wirtschaftlichen Zwang angeht, erkannten das Parlament und einige Mitgliedstaaten erstmals im Jahr 2020 ernsthaften Grund zur Sorge. Auch die Kommission zeigte sich besorgt und sie reagierte auf die Forderungen des Parlaments nach entsprechenden Schritten. Das Ergebnis war eine gemeinsame Erklärung von Kommission, Rat und Parlament zu einem Instrument, das wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von Drittstaaten verhindern oder ausgleichen soll. Veröffentlicht wurde die Erklärung zusammen mit der überarbeiteten Verordnung zur Rechtsdurchsetzung im Handel. Im Dezember 2021 legte die Kommission einen Vorschlag für ein Instrument gegen Zwangsmaßnahmen vor. Es soll der EU helfen, in Zukunft besser und umfassender auf entsprechende Herausforderungen zu reagieren. In ihrem Vorschlag erklärte die Kommission auch, was genau sie unter wirtschaftlichem Zwang versteht. Ihrer Definition nach handelt es sich dabei um Handels- oder Investitionsmaßnahmen oder deren Androhung, die darauf abzielen, die rechtmäßigen, souveränen Entscheidungen der EU oder eines EU-Staats zu beeinflussen. Und letztendlich zu erreichen, dass ein bestimmter Rechtsakt angenommen, geändert oder aufgehoben wird. Sehen wir uns ein konkretes Beispiel an. Im November 2021 wurde im litauischen Vilnius ein Vertretungsbüro Taiwans eröffnet. Und so wurde es auch genannt. Vertretungsbüro Taiwans, nicht Taipehs. Das fasste die chinesische Führung als Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip auf, wonach es nur ein China gibt und Taiwan Teil davon ist. Dieser diplomatische Zwischenfall sorgte für ziemliche Spannungen mit China. Das Land verhängte Handelsbeschränkungen gegen Litauen und boykottierte litauische Unternehmen. Außerdem reduzierte es die Einfuhren aus Litauen drastisch, nämlich um fast 90%. Darüber hinaus wurden Fälle von Diskriminierung durch Behörden gemeldet und es gab Beschränkungen für Investitionen und Tourismus. Litauen wurde sogar aus dem chinesischen Zollsystem ausgeschlossen. Das war eine der einschneidendsten Maßnahmen. Litauische Exporteure konnten ihre Zollpapiere nicht mehr einreichen, Lieferungen wurden nicht freigegeben und Einfuhranträge und Geschäftsverträge nicht verlängert. Doch Litauen blieb trotz des chinesischen Ausfuhrembargos standhaft, woraufhin China den Druck erhöhte. Es drohte Unternehmen aus anderen Staaten mit ähnlichen Konsequenzen, sollten sie weiter Produkte oder Materialien aus Litauen importieren. Ein paar Monate später meldeten tatsächlich mehrere deutsche Unternehmen, von diesen indirekten Sanktionen betroffen zu sein. Wirtschaftlicher Zwang zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er sich sozusagen hinter den Kulissen abspielt. Nur selten gibt ein Staat zu, hinter solchen Maßnahmen zu stecken. Und gern wird auch geleugnet, dass diese Maßnahmen etwas mit den eigenen Interessen zu tun haben. Dagegen vorzugehen, etwa über die Welthandelsorganisation, ist deshalb sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Der Fall Litauens war nur ein Beispiel. Das neue Instrument richtet sich nicht speziell gegen China. Aber genau in solchen Fällen kann es helfen. Was genau ist also dieses Instrument und worum geht es dabei? Zum einen enthält der von Rat und Parlament angenommene Text eine klare Definition von wirtschaftlichem Zwang. Und er ermöglicht der EU, sich zu wehren, wenn ein Drittstaat damit droht. Das Instrument legt einen zeitlichen Rahmen für konkrete Schritte fest, unter anderem was die Reaktion auf Zwangsmaßnahmen angeht. Ob es sich tatsächlich um wirtschaftlichen Zwang handelt, soll der Rat förmlich mit qualifizierter Mehrheit feststellen. Als Grundlage für seine Entscheidung sollen ein Vorschlag der Kommission und die gesammelten Erkenntnisse dienen. Die Kommission wiederum soll Durchführungsbefugnisse bekommen, um über Gegenmaßnahmen zu entscheiden. Diese Gegenmaßnahmen müssen mit Blick auf den verursachten Schaden angemessen sein und internationalen Regeln entsprechen. Und nicht zuletzt könnte die EU den beteiligten Drittstaat auffordern, den Schaden zu beheben, der durch seine wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen entstanden ist. Der Vorsitzende des Ausschusses für internationalen Handel, Bernd Lange, sagte im Oktober 2023 im Plenum: Wir haben jetzt ein Instrument, das kein zahnloser Tiger ist. Es ist wirklich ein Tiger mit Zähnen. Es ist keine Wasserpistole, sondern eine echte Waffe. Und manchmal muss man einfach eine Waffe auf den Tisch legen, auch wenn man weiß, dass sie nicht Tag für Tag eingesetzt wird. Das heißt, es ist auch klar, dass dieses Instrument das letzte Mittel ist. Wir wollen wirklich keinen Zwang ausüben. Wir wollen mit unseren Handelspartnern kommunizieren, um Probleme zu lösen. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, können wir unsere wirtschaftlichen Interessen letztendlich mit diesem Instrument verteidigen. Das neue Instrument gegen Zwangsmaßnahmen gibt den EU-Staaten also Rechtsmittel in die Hand, mit denen sie sich gegen wirtschaftlichen Druck aus Drittstaaten wehren können. Das ist wichtig, denn so können sie sich in der Weltpolitik gegen immer forscher werdende Akteure behaupten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EU Think Tank.
3: Згідно з законодавством ЄС, відходами вважаються будь-які речовини або предмети, яких хтось позбувається, має намір або повинен позбутися. Це величезна втрата ресурсів, часу, простору та енергії. Крім того, управління та утилізація відходів можуть мати серйозний вплив на довкілля. Наприклад, сміттєзвалища займають земельний простір і можуть спричинити забруднення повітря, води і ґрунту, тоді як спалювання може призвести до викидів забруднювальних речовин у повітря. З огляду на це, політика ЄС у сфері управління відходами має на меті зменшити вплив відходів на довкілля та здоров'я, а також підвищити ресурсоефективність ЄС. Давайте детальніше розглянемо це питання. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому епізоді ми дізнаємося, що ЄС робить для зменшення обсягів утворення відходів і як ми можемо сприяти перетворенню відходів на ресурси шляхом переробки. Почнемо з того, що, щоб вирішити проблему харчових відходів, важливо зрозуміти різницю між харчовими втратами, харчовими відходами та біовідходами. Харчові втрати – це будь-яке марнування, псування або втрата їжі на всіх етапах ланцюга її постачання. Це може статися під час виробництва, збору врожаю, пакування, зберігання, транспортування або розподілу їжі. Харчові відходи, у свою чергу, це їжа, яку викидають роздрібні продавці, постачальники послуг громадського харчування чи споживачі. Існують різні види харчових відходів. Наприклад, свіжі продукти, які виглядають неідеально і відкидаються під час сортування. Інший приклад – продукти харчування, які роздрібні торговці або споживачі викидають, коли їхній термін придатності наближається до кінця або перевищено. До харчових відходів також відноситься невикористана їжа або її залишки, які викидають домогосподарства або ресторани. Нарешті, біовідходи охоплюють як харчові відходи, так і зелені відходи, як-от садові залишки. Наприклад, якщо вам подарували букет квітів або ви обрізали кімнатну рослину, зелені відходи будуть зібрані та перероблені так само, як і харчові відходи, навіть якщо їх з самого початку не планували споживати, а планували лише помилуватися ними. У 2022 році кожна людина, що проживає в ЄС, викинула близько 132 кілограмів їжі. Ще більш вражаючим є те, що побутові відходи становили 54% усіх харчових відходів, що еквівалентно 72 кілограмам на одного мешканця. Зустрівшись із такими тривожними цифрами, інституції ЄС запровадили низку заходів, директив і кампаній, спрямованих на зменшення обсягів харчових відходів і покращення способів їхньої переробки. По-перше, рамкова директива про відходи, ухвалена у 2018 році та включена до пакету циркулярної економіки, передбачає обов'язковий роздільний збір біовідходів з 1 січня 2024 року. Відтепер усі країни ЄС зобов'язані збирати біорозкладні відходи. У липні 2023 року Єврокомісія запропонувала цільові поправки до рамкової директиви про відходи з метою переоцінки та адаптації її цілей і заходів. Крім того, з 2020 року Генеральна асамблея ООН визначила 29 вересня Міжнародним днем обізнаності про втрати продовольства і харчові відходи. Інституції ЄС привітали цю ініціативу та приєдналися до глобального заклику до дій проти харчових втрат та відходів. Наприклад, у вересні 2024 року Єврокомісія запустила нову кампанію під назвою «Нуль відходів – більше смаку». У рамках цієї кампанії вона опублікувала безкоштовну книгу рецептів, створену командою відомих шеф-кухарів з усіх країн Євросоюзу. Метою цієї кулінарної книги, яка містить 27 рецептів, є не лише запобігання харчовим відходам, але й висвітлення різноманітних кулінарних традицій в ЄС. Зважаючи на те, що домогосподарства генерують понад половину всіх харчових відходів у ЄС, а овочі та фрукти є продуктами, які люди викидають найчастіше, кампанія зосередилася на способах зберігання та приготування саме цих продуктів. Звичайно, це лише кілька прикладів проєктів, реалізованих на рівні ЄС. Але що роблять країни ЄС? У країнах ЄС приватні та державні партнери вже фінансують проєкти з вирішення проблеми харчових відходів та біовідходів. В Італії надихаючим прикладом є Мілан, який демонструє, як можна запровадити збір харчових відходів у великому та густонаселеному місті. Мілан з населенням більше мільйона чоловік є найбільшим містом у Європі, де 100% населення користується схемою збору харчових відходів. Місто запровадило схему збору від дверей до дверей з прозорими пакетами для відходів, що не підлягають переробці, та пластикового пакування. Завдяки цьому служби, які займаються збором сміття, можуть візуально перевіряти вміст пакетів і накладати штрафи на будівлі, якщо люди не сортують сміття належним чином. Каталонія ж впровадила систему податку на звалище та компенсаційний механізм, який є вражаючим прикладом того, як органи влади можуть заохочувати роздільний збір харчових відходів. Автономний уряд Каталонії ввів податок на утилізацію біовідходів на звалищах чи шляхом спалювання. Мета полягає у тому, щоб зробити збирання та обробку біовідходів дешевшим, ніж їхнє захоронення менш екологічними способами. Принаймні 50% доходів від цього податку мають бути спрямовані на обробку біовідходів і залишкових відходів, а решта коштів повертається місцевій владі, залежно від того, наскільки ефективно вона організовує роздільний збір харчових відходів. Але чому переробка так важлива?

0: Starptautiskā sieviešu diena nav tikai datums. Tas ir aicinājums stiprināt dzimumu līdztiesību. Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kopš sākās cīņa par sieviešu tiesībām, un tā joprojām turpinās. Eiropas Savienībai šajā cīņā ir svarīga loma. Progress nenotiek pats no sevis. Lai to panāktu, ir jāiesaista cilvēki. Lai to panāktu, ir jārīkojas. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: At være medlem af Europaparlamentet handler ikke kun om at deltage i plenarmøder og stemme om lovforslag. I denne podcast vil vi se på et andet aspekt af medlemmernes arbejde, nemlig ordførernes opgaver.
2: Når Europakommissionen forelægger parlamentet et nyt lovgivningsforslag, begynder lovgivningsarbejdet i et af parlamentsudvalgene. Hvilket udvalg der vælges som det kompetente, det vil sige det udvalg, der har det primære ansvar, afhænger af emnet for lovforslaget. Hvis forslaget for eksempel vedrører transport af husdyr, vil det blive behandlet af udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Udvalget udpeger så en ordfører, som er en slags projektleder, til at udarbejde betænkning om forslaget og eventuelt tilføje ændringsforslag. Det vil sige forslag om at slette, ændre eller tilføje elementer i den oprindelige tekst.
1: Som det første skal ordføreren gøre et stort forberedende arbejde. Men vedkommende skal selvfølgelig ikke gøre det hele selv. Han eller hun udveksler synspunkter med andre parlamentsmedlemmer og får hjælp fra sit parlamentsudvalg. Ordføreren kan også invitere eksterne eksperter eller eksperter fra andre EU-institutioner til at give et mere detaljeret perspektiv på sagen. Ordførerens opgave er at udarbejde en så fuldstændig og nøjagtig betænkning som muligt under hensyntagen til eventuelle følger og konsekvenser. Der skal tages højde for alle tænkelige fortolkninger helt ned i den mindste detalje. Ordførerens rolle er derfor af afgørende betydning.
2: Et udkast til betænkning kan drøftes, ændres og omskrives flere gange, inden det endeligt vedtages af det kompetente parlamentsudvalg og efterfølgende fremlægges for plenarforsamling af ordføreren. Betænkningen indeholder en begrundelse, et forslag til lovgivningsmæssig beslutning og en række ændringsforslag, som der skal stemmes om. Selvfølgelig går ikke alle betænkninger igennem. Nogle bliver forkastet. Men når en betænkning vedtages, er det ordførerens fortjeneste.
1: Måske spekulerer du på, hvordan parlamentsmedlemmer udpeges til denne særlige opgave. Valget afhænger af flere ting. For det første skal de politiske grupper være enige. Det kan nogle gange i meget sjældne tilfælde føre til udnævnelsen af to medordførere i samme sag. Det var blandt andet tilfældet for betænkningen om kunstig intelligens, som du måske har hørt om. For det andet har de politiske grupper indført et pointsystem til fordeling af lovgivningsmæssige betænkninger. Hver gruppe har et vist antal point, hvor mange afhænger af den størrelse. Gruppen kan så byde på en rapport. Parlamentsmedlemmets kompetence og interesse i emnet er naturligvis også relevant.
2: En lille spidsfindighed. Nogle gange er der andre typer ordfører inde over. Ønsker udvalget at høre et andet udvalgs udtalelse, eller ønsker et andet udvalg at afgive udtalelse om det første udvalgs betænkning, kan udvalgene anmode parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til det såkaldt kompetente udvalg, og det andet til et såkaldt rådgivende udvalg. Bliver anmodningen godkendt, kan det rådgivende udvalg udpege en ordfører med henblik på en udtalelse.
1: Lad os konkretisere alt dette med vores tænkte eksempel fra tidligere, det med forslaget om transport af husdyr. Det kompetente udvalg ville i dette tilfælde være udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Men man kunne for eksempel forestille sig, at transport- og turismeudvalget kunne blive anmodet om en udtalelse. Dette udvalg ville så som rådgivende udvalg have mulighed for at udpege sin egen ordfører. Det skete for eksempel i forbindelse med betænkningen om kunstig intelligens, som blev nævnt tidligere. Udover de to medordførere fra det kompetente udvalg, havde denne betænkning tre ordførere for udtalelser fra tre forskellige rådgivende parlamentsudvalg. Ikke mindre end fem ordførere spillede dermed en rolle i denne betænkning, som blev vedtaget på parlamentets plenarmøde i marts 2024.
2: Endelig er der en sidste kategori af ordførere. For at overvåge, hvordan en betænkning skrider frem, kan de politiske grupper vælge også at udpege en skyggeordfører. Denne repræsenterer sin gruppes holdning til emnet. Skyggeordføreren forhandler med de andre politiske grupper og spiller dermed en vigtig rolle i jagten på et kompromis. Som regel har hver betænkning et meget langt officielt navn, men er bedst kendt under navnet på sin ordfører. Det er en stor anerkendelse af et omhyggeligt og meget vigtigt stykke arbejde i Europaparlamentet.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: ¿Sabías que el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea es el primer y mayor mercado de carbono del mundo? La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para revisar el régimen actual como parte del paquete de medidas Objetivo 55. Una de las metas de la legislación europea sobre el clima es que se reduzcan en un 55% las emisiones de aquí a 2030. Para alcanzar este ambicioso objetivo, la UE está reforzando aún más su régimen de comercio de derechos de emisión. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio trataremos el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y su última reforma dentro del paquete Objetivo 55. Antes de hablar de la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión, veamos en qué consiste este sistema. En primer lugar, es una herramienta clave para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores energético e industrial de forma rentable. El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión se puso en marcha en 2005, con una fase piloto de 3 años. La segunda fase coincidió con el primer periodo del compromiso de reducir emisiones del protocolo de Kioto. Al ponerle un precio al cambio climático, o mejor dicho, a las emisiones de CO2, el régimen de comercio de derechos de emisión es el primer y mayor mercado de carbono del mundo. Ahora bien, ¿cómo funciona este sistema? Las empresas tienen que comprar u obtener derechos de emisión según el volumen de sus emisiones de CO2. Es lo que se conoce como limitación y comercio. Básicamente, esto quiere decir que la UE fija un límite máximo de emisiones de CO2 que disminuye cada año. Las empresas tienen un derecho de emisión por cada tonelada de CO2 que emitan y pueden decidir comerciar con sus derechos. En caso de que superen las cantidades permitidas, tendrán que pagar una multa por cada tonelada de más que emitan. Esto anima a las empresas a reducir sus emisiones e invertir en eficiencia energética, ya que así pueden vender los derechos que no necesiten. Sin embargo, las normativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero conllevan un precio implícito del carbono, que es, a grandes rasgos, el coste de cumplir la normativa y que puede ser superior al precio de mercado. En los últimos años, las reformas han disparado los precios de los derechos de emisión de CO2. De cara a las empresas, esto supone un mayor incentivo para reducir su consumo de combustibles fósiles. Entre 2005 y 2021, el sistema logró reducir las emisiones de las industrias de generación eléctrica y de alto consumo energético en torno a un 35%. Para mantener un equilibrio, la industria pesada recibe una cierta cantidad de derechos de emisión gratuitos. De esta forma puede seguir siendo competitiva frente a las empresas de fuera de la UE que operan con una legislación climática menos restrictiva. En 2021, 24 países de todo el mundo habían implementado el régimen de comercio de derechos de emisión y cubrían el 16% de las emisiones mundiales. Ya hay otros 22 gobiernos desarrollando o considerando este sistema. En 2021 entró en vigor la legislación europea sobre el clima, que establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990. Para ello, la Comisión Europea creó el paquete Objetivo 55, con nuevas normas y propuestas legislativas, como cambios en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. El Parlamento, la Comisión y los gobiernos nacionales de la Unión llegaron a un acuerdo para reformar el régimen vigente. Los actos jurídicos definitivos entraron en vigor el 5 de junio de 2023. ¿Qué novedades introduce esta nueva legislación? En primer lugar, el factor lineal de reducción de emisiones sube del 2,2% anual al 4,2%. De este modo se reduce la cantidad total de derechos de emisión y, según las normas revisadas, se concederán menos derechos gratuitos. Además, el régimen de comercio de derechos de emisión actual se amplía para cubrir también el transporte marítimo y se establecerá un régimen específico para los edificios y el transporte por carretera. Por último, la ley introduce nuevas normas sobre el uso de los ingresos procedentes de este sistema y un aumento de la cuantía de los fondos de innovación y modernización. Es decir, podríamos reducir las emisiones al menos un 61% de aquí a 2030 frente a los niveles de 2005. A finales de 2022, el Parlamento Europeo aprobó los acuerdos alcanzados con los países de la Unión sobre varios actos legislativos clave recogidos en el paquete Objetivo 55 para 2030. Tras la votación, la presidenta Roberta Metsola hizo las siguientes declaraciones. Podemos decir que Europa lidera la revolución ecológica y que seremos el primer continente del mundo climáticamente neutro. A día de hoy podemos decir que cumplimos nuestras promesas. Gracias a la gran ambición del Parlamento en las negociaciones, hemos alcanzado un buen resultado para Europa. Bueno para su ciudadanía, para el planeta y para las próximas generaciones. En resumen, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE es una herramienta clave para reducir los niveles de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Sin embargo, la revisión de este sistema ha suscitado opiniones divergentes entre las partes interesadas. Es de agradecer que los objetivos sean más ambiciosos, pero sigue generando cierta inquietud que todavía se asignen derechos gratuitos y que el régimen específico para el transporte y los edificios suponga dar un trato diferente a las empresas y los hogares. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
4: Parlament Europejski podejmuje wiele działań, aby chronić prawa konsumenta w całej Unii Europejskiej. A to dlatego, by ponad 450 milionom konsumentów unijnych zapewnić uczciwe traktowanie, przejrzystość i bezpieczeństwo na rynku. Ale jakie są to konkretnie prawa i na czym polega ich ochrona? Prawa konsumenta to podstawowe zasady, które gwarantują Ci jako konsumentowi uczciwe traktowanie i ochronę na rynku. W Unii Europejskiej zasady te nie są tylko szczytnymi ideałami. Zapisano je w przepisach, co zapewnia solidne ramy ochrony konsumentów. Parlament dba o prawa konsumenta m.in. za pomocą dyrektywy o prawach konsumenta. Ujednoliciła ona przepisy o ochronie konsumenta we wszystkich państwach Unii. Dzięki tej dyrektywie otrzymujesz jasne i rzetelne informacje o produktach, które kupujesz, zarówno w sklepach, jak i w internecie. Dyrektywa dotyczy wszystkich aspektów zakupów, począwszy od opisu produktu i jego ceny, po opcję dostawy i prawo do anulowania zamówienia. Weźmy na przykład prawo do jasnych i przejrzystych informacji. Kiedy kupujesz jakiś produkt lub chcesz skorzystać z usługi, oferujące je przedsiębiorstwo musi przekazać Ci dokładne i zrozumiałe informacje na ich temat. Chodzi o szczegółowe informacje o produkcie lub usłudze, ich cenie, podatkach i opłatach, a także warunkach transakcji. Jako konsument masz też prawo odstąpić od zakupu lub zamówienia. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od czasu, gdy otrzymasz towar lub wyrazisz zgodę na wykonanie usługi. W tym czasie możesz jeszcze zmienić zdanie. Co więcej, możesz korzystać z tego prawa, nie podając przyczyny. Innym ważnym elementem ochrony praw konsumenta jest dwuletnia gwarancja. Jeżeli kupujesz produkt w Unii i jest on wadliwy albo niezgodny z opisem, masz prawo domagać się od sprzedającego jego naprawy lub wymiany. Prawo to przysługuje Ci nieodpłatnie przez 2 lata od zakupu. Warto pamiętać, że dwuletnią gwarancją objęte są wszystkie produkty sprzedawane w Unii. Unia przykłada także dużą wagę do bezpieczeństwa konsumentów. Dlatego w 2023 roku wprowadziła rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Zgodnie z nim produkty sprzedawane w Unii muszą spełniać surowe normy bezpieczeństwa. Nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów. Rozporządzenie dotyczy wszystkich produktów, począwszy od zabawek, poprzez elektronikę, kosmetyki, po sprzęt gospodarstwa domowego. Ponadto Unia wprowadziła odpowiednie mechanizmy, by można było usuwać z rynku niebezpieczne produkty, a konsumenci otrzymywali odpowiednie informacje o wszelkich zagrożeniach. Nie zapominajmy też o prawach cyfrowych. Coraz większa popularność usług cyfrowych oraz zakupów w internecie sprawiła, że Unia postanowiła chronić także dane osobowe oraz prywatność konsumentów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, znane też jako RODO, określa, jak przedsiębiorstwa i organizacje mają postępować z danymi osobowymi. Dzięki temu masz większą kontrolę nad informacjami, które cię dotyczą. Masz też pewność, że przedsiębiorstwa i usługodawcy wykorzystują je odpowiedzialnie i z zachowaniem bezpieczeństwa. Podsumowując, jakie korzyści płyną z tych działań dla ciebie, konsumenta? Po pierwsze, możesz spokojnie robić zakupy, bo chronią cię przepisy o prawach konsumenta, a one gwarantują ci uczciwe traktowanie, przejrzystość i bezpieczeństwo na rynku. Po drugie, możesz dokonywać świadomych wyborów produktów i usług, wiedząc, że w razie problemów twoje prawa zostaną uszanowane. A zatem wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
5: Alcide De Gasperi był wizjonar, ale jego wizja nie niknula z abstraktnych ideala. Oblikowało ją jej skustwo żywienia na promieniwim razmeđima carstava. Tim je riječima predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola okarakterizirala Alcidea De Gasperija, političara koji je sanjao miroljubivo ujedinjenje brojnih identiteta Europe. Slušajte posebnu seriju podcasta Povijest i činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Alcide De Gasperi, rodom iz talijanske regije Trentino, bio je žestoki protivnik fašizma. Nakon Drugog svjetskog rata postao je prvi premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Zajedno s Konradom Adenauerom i Robertom Schumanom aktivno se zalagao za europsko jedinstvo. Jedna od glavnih ideja njegove ostavštine je ta da narodi i nacije mogu postići više ako rade zajedno. Rođen u Trentinu, na sjecištu puteva i granica, svjedočio je rađanju nove epohe. Njegova je vizija ujedinjene Europe nadilazila granice i povijesni kontekst. Bila je to vizija Europe u kojoj je raznolikost pokretačka snaga velikog zajedničkog projekta. Alcide De Gasperi rođen je 3. travnja 1881. u planinskom predjelu talijanske regije Trentino-Južni Tirol, koja je tada pripadala Austro-Ugarskoj monarhiji. Odrastao je u vrlo siromašnoj i pobožnoj katoličkoj obitelji. 1900. upisao je studij filologije u Beču i postao aktivan u pokretu katoličkih studenata. Nakon što je diplomirao, De Gasperi se vratio u Trentino, gdje je radio kao novinar za katoličke novine i sudjelovao u kampanjama za prava talijanske manjine na tom području. Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije 1918. Trentino je postao dijelom Italije. Godinu poslije, De Gasperi je bio jedan od osnivača Talijanske pučke stranke. Za zastupnika u talijanskom parlamentu izabran je 1921. U to vrijeme Mussolini je jačao svoju vlast u Italiji. Fašistička je vlada 1926. zabranila djelovanje svih drugih stranaka, uključujući Talijansku pučku stranku. Njihovi čelnici izbačeni su iz političkog života ili protjerani. De Gasperi je 1927. uhićen i osuđen na 4 godine zatvora, no pušten je zahvaljujući intervenciji pape Pija XI. Narednih 14 godina radio je kao knjižničar u Vatikanu. Tijekom tih godina razmišljao o tome kako spojiti svoja vjerska uvjerenja s političkim angažmanom. Svoja je razmišljanja sabrao u dijelu Ideje rekonstruktive, odnosno Ideje za obnovu, koji će postati manifest Kršćansko-demokratske stranke osnovane 1943. u tajnosti. Nakon pada fašizma, De Gasperi je kao čelnik novoosnovane stranke postao premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Tijekom tog razdoblja Italija je ponovno izgrađena na novim temeljima, koji su obuhvaćali novi republikanski ustav, snažnije demokratske institucije i brzi gospodarski oporavak. Reforme su obuhvaćale uvođenje prava glasa za žene, stambenu i zemljišnu reformu, razvoj juga Italije i ulaganje u energetiku. De Gasperi je bio snažan zagovornik međunarodne suradnje. smatrao je ključnim obnoviti ulogu Italije na međunarodnoj sceni. 10. kolovoza 1946. predstavljao je Italiju na Pariškoj mirovnoj konferenciji, čime je obilježen povratak te zemlje na međunarodnu scenu.
6: Preuzevši riječ na ovom svjetskom forumu, osjećam da je sve, izuzev vaše osobne ljubaznosti, okrenuto protiv mene. Osjećam se kao optuženik, prije svega zbog svojeg statusa bivšeg neprijatelja i činjenice da sam pozvan ovdje nakon što su najugledniji među vama, nakon duge i marljive rasprave, već sastavili zaključke.
5: Nastojao je uvjeriti Italiju da sudjeluje u američkom Marshallovom planu i da se pridruži NATO-u u vrijeme kada je u Italiji još postojala jedna od najvećih komunističkih stranaka u zapadnoj Europi. De Gasperi je shvatio da je za izgradnju budućnosti Italije potrebno izgraditi budućnost Europe. Budućnost drugačiju od prošlosti. I uspio je u tome. Shvatio je važnost pronalaska kompromisa, ali i odlučnosti da ostane vjeran vrijednostima u koje je vjerovao i u koje mi danas vjerujemo. Jedan od njegovih najvažnijih doprinosa bilo je njegovo zalaganje za reintegraciju Njemačke u međunarodnu zajednicu. Zajedno s kancelarom Zapadne Njemačke, Konradom Adenauerom, i francuskim ministrom vanjskih poslova, Robertom Schumanom, aktivno je zagovarao europsko jedinstvo. Podrijetlom iz pograničnih regija i progonjeni za vrijeme fašizma, sva su trojica shvaćala da je potrebno nadići granice kako bi se okončale godine rata. De Gasperi je podržao Schumanovu deklaraciju, koja je dovela do osnivanja Europske zajednice za ugljen i čelik, te je promicao ideju o zajedničkoj europskoj obrambenoj politici. Obraćajući se na francuskom jeziku u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 1951. u Strasburu, naglasio je važnost Europske obrambene zajednice.
6: Ako uspostavimo samo zajedničke uprave, bez više političke volje vođene središnjom vlasti, u kojoj se nacionalni interesi spajaju, kristaliziraju i razvijaju u višu uniju, postoji rizik da će se taj europski projekt činiti hladnim i beživotnim u odnosu na dinamičnost pojedinih nacija.
5: De Gasperi je bio uvjeren da će europeističke težnje donijeti europskom kontinentu mir i demokraciju. Zamišljao je ujedinjenu Europu koja ne bi zamijenila pojedinačne nacije, nego bi predstavljala partnerstvo zemalja koje se međusobno podržavaju i jačaju. Zahvaljujući životnim iskustvima poput života na pograničnom području, pod fašističkim režimom i pripadanja nacionalnoj manjini, bio je duboko svjestan da je europsko jedinstvo potrebno kako bi se izliječile ratne rane i spriječile takve strahote u budućnosti. Njegova je vizija nalikovala viziji Schumana i Adenauera, suosnivača Europske unije. Preminuvši 1954. Alcide De Gasperi nije doživio potpuno ostvarenje svojeg sna, no ostao je jedna od glavnih ličnosti u povijesti europske integracije. Njegova ostavština i dalje živi u vrijednostima i institucijama Europske unije kakvu danas poznajemo. To je Europa kakvu je zamišljao Alcide De Gasperi. Europa u kojoj granice ne ograničavaju ambicije, a suradnja vodi ka zajedničkom blagostanju. Europa koju moramo nastaviti graditi za buduće naraštaje. Europa koja se temelji na vrijednostima koja nude rješenja. Danas i svaki dan njegujmo sjećanje na njega, odajmo priznanje njegovom nasljeđu i ostvarimo njegovu viziju.
7: Realizeremo la sua visione.
5: Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
8: Euroopa ülemkogu, Euroopa Liidu nõukogu, Euroopa Nõukogu, eks haja ju segadusse. Need nimed on ju vaatet ära vahetamiseni sarnased. Kuidas neil vahet teha ja millega nad siis tegelevad? Varume veidi kannatust ja võtame nad ükshaaval ette. Alustame Euroopa ülemkogust. Ülemkogul kohtuvad Euroopa Liidu kõigi 27 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid. Teiste hulgas näiteks Saksamaa kantsler Prantsusmaa president ja Itaalia peaminister. Siin on kõigi liikmesriikide sõnal võrdne kaal. Euroopa ülemkogul on ka eesistuja, kes valitakse ametisse 8,5 aastaks. Eesistuja saab tagasi valida ühe korra. Praegune ülemkogu eesistuja on endine Portugali peaminister Antonio Costa, kes valiti sellesse ametisse 2024. aastal. Ülemkogusse kuulub ka Euroopa Komisjoni president. Euroopa ülemkogu kohtub vähemalt 4 korda aastas ja paneb paika liidu üldise poliitilise suuna ja prioriteedid. Läbirääkimises Euroopa Liidu õigusaktide üle ega nende vastuvõtmises ülemkogu ei osale. Ülemkogu ülesanne on juhtida hoopis tähelepanu Euroopa Liidu murekohtadele ja anda lahenduste leidmiseks üldisi suuniseid. Ülemkogu tegeleb ka erakorraliste olukordade ja kriisidega. Lähemast minevikust võib tuua näiteks Ukraina sõja ja COVID-19 pandeemia, aga ka Brexiti ja majanduskriisi. Samuti on ülemkogu ülesanne esitada kandidaate Euroopa Liidu kõrgetele ametikohtadele, näiteks Euroopa Keskpanga presidendi, liidu kõrge välisesindaja ja Euroopa Komisjoni presidendi kohale. Kuidas nüüd meeles pidada, et just see on ülemkogu? Ilma seda nende teiste kogude ja nõukogudega segamini ajamata. Selleks võib proovida võtta appi mõne mälutehnika nipi, näiteks et ülemkogus näitavad üldist suunda nii-öelda ülimad ehk kõrgeimad juhid. Läheme nüüd Euroopa Liidu nõukogu juurde. Just see on koht, kus iga päev toimub töö Euroopa Liidu õigusaktide kallal. Seda nõukogu on nimetatud ka ministrite nõukoguks, sest see koosnebki just nimelt liikmesriikide ministritest. Euroopa Liidu nõukogus saavad kokku iga liikmesriigi teatava valdkonna ministrid, et liidu õigusaktide üle läbi rääkida. Näiteks, kui on vaja arutada majandus- ja rahandusküsimusi, kohtuvad majandus- ja rahandusministrid, kui aga kohtuvõimuga seotud teemasid, siis justiitsministrid. Kohtumisi juhib minister sellest liikmesriigist, kes on parasjagu rotatsioonikorras nõukogu eesistujariik. Eesistujariik vahetub iga 6 kuu tagant. Liidu õigusakte võetakse vastu nii, et Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament peavad läbirääkimisi, kuni jõuavad sellise tekstini, mille mõlemad on valmis heaks kiitma. Ka Euroopa Liidu eelarve võetakse vastu nõukogu ja parlamendi koostöös. Kuidas selle nõukogu nime meeles pidada? Näiteks nii, et see on ainus, mille nimi sisaldab Euroopa Liidu kui ühenduse nime. Samuti on see ainus, millel on ka teine mitteametlik nimi, ministrite nõukogu. Nagu see teine nimi ütleb, koosnebki see just liikmesriikide ministritest. Lõpetuseks uurime Euroopa Nõukogu. Kõigepealt, Euroopa Nõukogu ei ole Euroopa Liidu institutsioon, vaid hoopis eraldiseisev rahvusvaheline organisatsioon. Sinna kuulub 46 riiki, ehk hulga rohkem kui Euroopa Liitu. Lisaks 27 Euroopa Liidu liikmesriigile kuuluvad sinna näiteks Ühendkuningriik, Türgi, Liechtenstein ja Šveits, kui nimetada vaid mõnda. Euroopa Nõukogu asutati 1949. aastal ja see on vanim valitsuste vaheline organisatsioon Euroopas. Selle peakorter asub Prantsusmaal Strasbourgis, kus on ka Euroopa Parlamendi üks töökohtadest. Kunagi pidas Euroopa Parlament oma täiskogu istungeid Euroopa Nõukogu peahoones, mille nimi on Palais de l'Europe. See tähendab prantsuse keeles Euroopa palee. Hiljem sai Euroopa Parlament oma hoone, mis on jalakäijate passaaži kaudu Palais de l'Europiga ühendatud. Euroopa Nõukogu kui organisatsiooni eesmärk on kaitsta inimõigusi, demokraatiat ja õigusriiklust. Selle alla kuulub ka Euroopa inimõiguste kohus. Euroopa inimõiguste kohtusse võivad pöörduda üksikisikud, kui nad leiavad, et riik on rikkunud nende õigusi ja vabadusi, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioonis. Siia saab pöörduda ka alles siis, kui hageja on läbi käinud asjaomase riigi kõik kohtuastmed. Inimõiguste kohus lahendab inimõigusi käsitlevaid vaidlusi. Euroopa Nõukogu kui selle katusorganisatsiooni ülesanne on aga esmajoones inimõiguste rikkumise ennetada. Selleks koostatakse näiteks konventsioone. Konventsioonid on rahvusvahelised, õiguslikult siduvad lepingud. Euroopa Nõukogu esimene konventsioon oli Euroopa inimõiguste konventsioon, mis ongi nende tegevuse alustala. Selle on allkirjastanud kõik Euroopa Nõukogu liikmed ja selles on sõnastatud inimeste õigused ja vabadused, mida tuleb kaitsta. Organisatsioon jälgib olukorda oma liikmesriikides ja annab soovitusi, kuidas erinevaid puudusi kõrvaldada. Euroopa Nõukogu tegeleb näiteks selliste teemadega nagu vägivald, korruptsioon, rassism, inimkaubandus, terrorism, sõnavabadus ja vabad valimised. Kuidas eristada nüüd Euroopa Nõukogu, mis pole isegi Euroopa Liidu institutsioon, kahest ülejäänud kogust? Näiteks võib mõelda Euroopast kui geograafilisest piirkonnast, kui maailmajaost. Sellel nõukogul on ka rohkem liikmeid kui Euroopa Liidul, nii et see ongi nii-öelda kogu Euroopa Nõukogu. Võtame nüüd kokku, mida me just nende kolme kogu kohta teada saime. Iga ühel neist on erinev funktsioon. Euroopa Ülemkogu paneb paika liidu üldise suuna, Euroopa Liidu Nõukogu koostab õigusakte ja Euroopa Nõukogu tagab, et riigid järgivad inimõigusi. Ainult kaks esimest neist on Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu. Kuigi ka Euroopa Nõukogu jagab Euroopa Liiduga samu põhiväärtusi, on see siiski eraldi organisatsioon. Segadusse võib ajada ka see, et Euroopa Nõukogul ja Euroopa Liidul on ajalooliselt palju ühist ning mõlema laiem eesmärk on hoida ja kasvatada eurooplaste heaolu. Samuti kasutab Euroopa Nõukogu sama ühtsust rõhutavad sümboolikat, mis Euroopa Liit. Ühised on nii hümn kui ka lipp. Lisaks on neil muidki ühtseid sihte, nagu rahu ja võrdsus Euroopas ja ka mujal maailmas. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
9: Інтернет – це надзвичайно ефективний та корисний інструмент, який приносить багато переваг і можливостей у наше повсякденне життя. Лише один клік, і вам доступна величезна кількість інформації. І де б ми не були, ми можемо слідкувати за останніми новинами та підтримувати зв'язок із друзями та родиною. Але оскільки цифровий світ постійно розвивається, всі ми, зокрема діти та молодь, повинні знати про ризики, пов'язані з використанням інтернету. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому подкасті ми поговоримо про День безпечного інтернету та про те, що ЄС зробить для того, щоб зробити інтернет безпечнішим. По-перше, давайте з'ясуємо, що таке День безпечного інтернету та чому він є таким важливим. З роками День безпечного інтернету став знаковою подією в календарі заходів з онлайн-безпеки –

0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperi byl vizionář, ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcida de Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide de Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
0: Náton Trentino.
1: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu, tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide de Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentina a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později de Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně de Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života nebo dokonce do exilu. De Gasperiho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v de Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás, po zdlouhavé a pracné diskuzi, již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni.
0: Noi tutti crediamo.
1: Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumanem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumanovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu Evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině a život pod fašistickou nadvládou, si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen.
0: Realizzeremo la sua visione.
1: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Poslední godina Evropská unie i države članice postale su meta namjerne gospodarske prisile. To znači da se gospodarski alati poput trgovinskih ograničenja, bojkota i administrativne diskriminacije koriste za postizanje političkih ciljeva. Gospodarska prisila postaje sve ozbiljniji politički i gospodarski problem za Uniju. Nažalost, uglavnom nije u nadležnosti Svjetske trgovinske organizacije zbog njezine neformalne i tajne prirode. Sve do nedavno, Unija nije imala pravnih instrumenata za rješavanje tog problema. Europski parlament i nekoliko država članica prvi su put izrazili zabrinutost zbog gospodarske prisile 2020. I komisija je dijelila njihovo mišljenje te uzela u obzir poziv parlamenta za uvođenje novih mjera za rješavanje tog problema. To je urodilo zajedničkom izjavom komisije, vijeća i parlamenta o instrumentu za sprečavanje i ublažavanje prisilnih mjera država koje nisu dio Unije, poznatih i pod nazivom Treće zemlje. Ta je zajednička izjava objavljena zajedno s revidiranom uredbom o provedbi trgovinskih prava. U prosincu 2021. komisija je objavila prijedlog o instrumentu za borbu protiv prisile kojim bi se omogućilo Uniji da učinkovitije odgovori na te izazove na globalnoj razini. U svojemu prijedlogu komisija definira gospodarsku prisilu kao upletanje u legitimne suverene odluke Unije ili njezine države članice tako što se nastoji spriječiti ili postići prestanak primjene, izmjenu ili donošenje određenog akta Unije ili njezine države članice, primjenom ili prijetnjom da će se primijeniti mjere koje utječu na trgovinu ili ulaganja. Promotrimo konkretni primjer. U studenome 2021. otvoreno je tajvansko predstavništvo u Vilniusu. Odabir imena, koji sadrži toponim Tajvan umjesto Tajpeja, izazvao je negativne reakcije Kine koja ga je protumačila kao povredu načela jedne Kine, prema kojem je Kina jedna zemlja, a Tajvan dio nje. Taj diplomatski incident ozbiljno je narušio odnose Litve i Kine. Litavska vlada postala je meta trgovinskih ograničenja, a kineska javnost bojkotirala je litavska poduzeća, pri čemu je Kina smanjila uvoz iz Litve za gotovo 90%. Osim toga, došlo je do pojave administrativne diskriminacije te ograničenja ulaganjima i turizmu. Jedna od najdrastičnijih mjera bila je isključivanje Litve iz kineskog carinskog sustava. Tim potezom litavski izvoznici nisu više mogli podnijeti carinsku dokumentaciju. Njihove pošiljke nisu dobile dozvolu za ulaz, a prijave za uvoz i poslovni ugovori nisu obnovljeni. Nakon što embargom na izvoz nije uspjela promijeniti stajalište Litve, Kina je pooštrila mjere. Upozorila je poduzeća koja su nabavljala proizvode ili sirovine iz Litve da i ona mogu postati meta tih mjera. Nekoliko mjeseci kasnije, neka njemačka poduzeća obznanila su da su uistinu bila pogođena tim sekundarnim sankcijama. Ono što je karakteristično za prisilu jest da se odvija iza kulisa. Država rijetko prizna primjenu tih mjera ili njihovu povezanost s mogućim interesima te države. Stoga je vrlo teško, pa čak i nemoguće, obračunati se s takvim praksama na forumima poput Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je novog instrumenta za borbu protiv prisile, koji nije usmjeren posebno na Kinu, pomoći Uniji da odgovori na izazove slične ovom primjeru. Što je utvrđeno u instrumentu za borbu protiv prisile? Tekst koji su usvojili Vijeće i Parlament sadrži jasnu definiciju gospodarske prisile i omogućuje da Unija djeluje u slučaju da treća zemlja prijeti primjenom mjera prisile. Uz to, pruža vremenske okvire za djelovanje Unije u sklopu tog instrumenta, uključujući odgovor na prisilu. Dogovoreno je da će Vijeće na temelju prijedloga komisije i prikupljenih dokaza službeno odrediti kvalificiranom većinom radi li se o slučaju prisile. Komisija bi trebala imati provedbene ovlasti u odlučivanju o protumjerama. Odgovor bi trebao biti razmjeran nanesenoj šteti i u skladu s međunarodnim pravilima. U konačnici, Europska unija bi sada mogla zatražiti od treće zemlje koja je izvršila prisilu da nadoknadi štetu počinjenu praksama gospodarske prisile. Na plenarnoj sjednici u listopadu 2023. Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, izjavio je: Sad imamo instrument koji nije bezubi tigar. Taj tigar ima zube. To nije pištolj na vodu, to je oružje. A ponekad je potrebno posegnuti za oružjem, iako znamo da to nije nešto što koristimo svaki dan. Dakle, jasno je da je taj instrument krajnja mjera. Mi zapravo želimo izbjeći prisilu. Želimo dobru komunikaciju s našim trgovinskim partnerima kako bismo riješili probleme. No, ako to nije moguće, tim instrumentom možemo zaštititi svoje gospodarske interese. Zahvaljujući novom instrumentu, države članice sad imaju pravne alate za borbu protiv mjera prisile trećih zemalja. Riječ je o ključnom instrumentu u kontekstu sve izraženijih geopolitičkih nadmetanja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite stranicu Think Tank Europskog parlamenta.
3: Tuktar in krat arjud elvindran tuil, evrošet ad termoha neantis orpaik. Lovala in krat dan neantis planalog sinistu ad junskil ad termoha agus laganset choringlis med arg disfedris neantis inistu. Kaurin bushet sa la karaka la region gnohi agus minu maklein, taidori, kumala hagriakta in avriltascha, Crunchily be a new slant ulus, new savalta, boira, irnoid, oxerford, nogs, new sphere, team plucks, new slinog, slant on new sphere, eternal shakra and antish. Tantogashikle, a gardu on Haidan, Rakhdriak new sphere, son of grand sub, play him eat on Krat Argadish, Ilvian toil. Shankrat Argus in Vintul, New Kai, Plan Bushed of Fatam of Nanta Shorpeg. Sakhrinja Tosiakus Chornaka Kashk Nantis or Herav Shi Rampliadok and Hintu will Afunidi Argus Nantish, Dressbroken Polchula of Sakhnamiacha. Lagan Kai Amach, Structor the Vashed Vintula, August Corinja Lassna, Omiachan Molstad of Rochermu. Lagan Bushed Fatamach, Afuni Argus, Ram Shi Aixola, Minu the Regium Bargarbaha, Foriontish, Forbertua, Kaurkainul, August Inishtiakti Snaheshai. Glass agus digatacha, agus imartas achtrach an eantish. Bunioch cofabal ach nmiocha na hórpacha, agus cofabal orpach da ingav advach in nédig fig caiga seacht, da conhaí na ró, muniach iad trí rayonaioch tí na molstar. Nédig seachta chur na cinen madla hachfni dílse ach fni féin ar fad da cofabal ach nmiocha da na hórpa. Forbioch concap cae mar agart ar sra gierke na bostieta sa nedig octodi. No nar ev an chor lagans parliament na horpa abla cointu an am ar vosied na blienda dar gion. Tuga chan chied cointu ir an studoch ar flan agarish ilvintu na gri in nedig octohocht. Da conan lisbon in ufavid sa ned daharig an cointu ir an studoch go krat agarish ilvintuil. Gneiv ta cangiltuch o hev glee. Marig Kai Raha in will bushed an antish sokre a goskin in pugado trillion euro, o fehefehen go fehefe shacht. Takin be bushed so, the tossiacht an antish old clerklu glass, no leach digatoch agus turn of irfandema. Procious castabak rohu and bushed a termig raha. Nor hossigan kabliach near it govis hectiog, the duchline vora exolar mission niantis owl tarnshirna bratna onantis, oxen gall tossichti no of we knew, owl and gnevu or son herida, agus and baunagar digatoch. On son hossig pandem covid nadiog, thresh dien idravachtiach the conian tiach kai, igdera fehe fehe. Kurike don't the kishte turn of next generation EU, avane agus shakied kaige, billion euro egenom. Chan gilagar an eintish bu yen a boilach leis an bandeim a togail. Ahru o vaun a ba Next Generation EU, a hugishtach masga an jontas agus iasach di chan tachuio leis na bolstaat. Lagtar mach tosiach di katkish an eintish o fehe fehe hen go fehe fehe seacht in Cai Raha. Siad na hashtra glas agus digrahe tucha an pri of August. Ta muinu sug suhinchach kurashis the Hunskinov Eraida, Augustantus Egerig, Trukafengate, or lead the Hishti Isle on Mushed, Augustan Next Generation EU, Con Cospori of Winleshn Eraid of Winu. Takin on Tantus, Leshna Hashtra Glassa, August Digataka, August Crunche Muinu Erfile, Con Gomini Eregun Ilanantus, Lassa Savas, Trade on Serai Chernov, August Ahlem Doctor, Creelar Next Generation EU, Komala Hishti Kohaita, August Forbrechta, Regioni in Horpa. Da tide ags noaliacht a creelar and vushed a termig, tan tentus a geary, clar owl fish orp ganertu, legarta quid than vinu or cossendags or chadriv chachtrach, rurhurn le compass an antish ilen the slandalags and choir idrnashunta. Ta kai irunahe ags lupa, der air mar ta duhlein and no tagachon keen.